už to chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro

0: Na Expresse.
1: Myslíte, jak zlatá bula sicilská stvrdzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce včít mý dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky.